0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, následujících 20 minut vysílání naplní barokní sonáta pro smyčcové nástroje a basso continuo číslo 5 G-dur. Jde o pětivětou sonátu ze sbírky Armonico Tributo, vydané v roce 1682. Jejím autorem je Georg Muffat, skladatel a varhaník známý z působení v arcibiskupských službách v Salzburku a později u dvora pasovského biskupa na přelomu 17. a 18. století. Hraje koncerto Kopenhagen, řídí Lars Ulrik Mortensen.

Koncerto Kopenhagen pod vedením Larse Ulrika Mortensena. Dohrál sonátu pro smyčcové nástroje a basso continuo číslo 5 G-dur ze sbírky Armonico Tributo od Georga Muffata. Milí posluchači, v tuto chvíli nabízím k poslechu na naší digitální stanici originální hudbu amerického skladatele George Gershwina. Ten jako jeden z prvních ve 20. století propojoval klasickou hudbu s jazzem. Psal muzikály, hudební komedie, symfonickou hudbu a také písně, kterých napočítáme kolem 700. Právě Gershwinovy písně, a to v autorské úpravě pro sólový klavír z roku 1932, se právě teď v rozhlasovém éteru rozezní. Songbook, cyklus 18 písní v úpravě pro klavír, hraje německá klavíristka Corinna Simon.

To byl Songbook, cyklus písní v úpravě pro solový klavír od George Gershwina. Poslouchali jsme nahrávku německé klavíristky Corinny Simon.

Milí posluchači, poslední položkou našeho hudebního výběru bude zhudebnění žalmu 83 ve formě velkého moteta od francouzského barokního skladatele Jeana Philippa Rameaua. Jde o žalm Quam delecta tabernacula tua, tedy jak milé jsou tvé příbytky, Hospodine zástupů. Moteto pro solisty, sbor, orchestr a basso continuo náleží do skupiny tří velkých motet, které Rameau napsal v letech 1713 až 15. Zpívat a hrát bude ensemble Marguerite Louis, dirigentem nahrávky z roku 2021 je Gaetan Jarry.

Ansámbl Marguerite Louis pod vedením Gaetana Jarry přednesli velké moteto Quam dialecta tabernacula tua z hudebnění žalmu 83 od Jeana Philippa Rameaua. A touto skladbou se od mikrofonu také loučí váš dosavadní průvodce vysíláním Robert Škarda.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 30 ve formě fugy. Hrají Matěj Fremel a Patrik Vacík na kytary.

Jan Václav Hugo Voříšek, Líbe, píseň pro soprán a kladívkový klavír. Zpívá Martina Janková, hraje Barbara Maria Willi.

Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furtwängler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, kancioneta Dona Giovanniho z druhého dějství opery Don Giovanni. Zpívá Matthias Gerne, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Manfred Honeck.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent Vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Skříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billova slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

0: Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, sólisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty.
1: Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech šest částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z 5. části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

Francis Poulenc a pomalá, téměř mozartovská věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr. Hrají sestry Labekovy, Bostonský symfonický orchestr, řídí Seiji Ozawa.

D-dur, vaše tónina. Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jak známo, osobní setkání dvou velikánů, Goetheho a Beethovena, které se navíc uskutečnilo u nás v Teplických lázních, nedopadlo příliš dobře. Ale Beethovenova hudba si Goethovo uznání přece jen zasloužila. Když totiž Ludwig van Beethoven zhudebnil Goethův námět o nizozemském hrdinovi boje za samostatnost Egmontovi. Beethoven Goethemu poslal partituru a ten se o skladateli vyjádřil jako o pozoruhodném géniovi. Ano, je to hudba plná síly, vzdoru, odhodlání, je to celý Beethoven. Egmonta, předehru ke Goethově tragédii opus 84, teď hraje orchestr lipského Gewandhausu pod taktovkou Kurta Masura.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jeho službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího gambisty Jordiho Savala.

Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste Beránku Boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Odietamo, nenávidím a miluji. Slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji. Možná se ptáš, proč to dělám. Nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro 6 hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje koncerto vokále.

Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám. Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Neuvěřitelně lehce prý Chopin ovládal klaviaturu. Jeho hra byla charakterizována jemností a poetičností. Ostatně taková prý byla celá jeho osobnost. A oné rafinované jemnosti si teď můžeme užít i ve hře vynikajícího italského klavíristy Mauricia Polliniho v Chopinově etídě číslo 12 C-moll z cyklu 12 etíd.

Patrně nejmocnějším hudebním skladatelem v dějinách Francie byl Jean-Baptiste Lully. V 18. století byl takřka neomezeným pánem hudby a divadla a baletu a dokonce i hudebních vydavatelství u francouzského dvora. Tak veliký obdiv k Lillymu choval a tak velkou důvěru mu dal král slunce Ludvík XIV. A Lilly skutečně byl vynikající. Skladatel oper, baletů, komorní hudby, kapelník, tanečník, jak známo. Možná méně se dnes ví o jeho skvostných dílech z oboru chrámové hudby. A tak si jedno z nich právě teď připomeneme. Lillyho zhudebnění žalmu 112 pro sóla, sbor a orchestr Laudate Pueri, chvalte hospodinovi služebníci, chvalte jméno hospodina. Bude to v podání slovutného souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Romanus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Téměř všechny komické opery Joaquina Rossiniho charakterizují skvělá pěvecká čísla, humor, komické árie, dueta nebo terčeta, melodické bohatství, efektní nápady i v instrumentaci a také brilantní předehry. K Lazebníku sevilskému, ke Strace zlodějce nebo ta, která otevírá Italka v Alžíru a kterou teď hraje National Philharmonic Orchestra zařízení Ricarda Šajího.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Karl Maria Weber, sbor myslivců z opery Čarostřelec. Sbor a orchestr Královské opery řídí Bernard Haitink.

Na chvíli teď necháme znít na vlnách D-dur sólové čembalo, totiž krásnou čakonu, jejímž autorem je dvorní kapelník tří rakouských habsburských císařů, už za svého života mimořádně ceněný a oslavovaný teoretik, pedagog a skladatel Johann Josef Fuchs. Čakonu hraje Dorota Cibulská-Amsler.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Excentrický francouzský skladatel a klavírista Erik Satie v mládí zkomponoval 3 krátké, leč působivé kusy pro klavír s nenapodobitelným kouzlem a nazval je gymnopédie. Sám přesnou definici toho slova nenabídl. Existuje už ale v Rousseauově hudebním lexikonu, kde je gymnopédie popsána jako píseň nebo zpěv, při němž mladé řecké dívky antického města Lacedemonu tančily nahé. Víme, že když se majitel jednoho pařížského kabaretu ptal 22-letého Satieho, čím je, řekl gymnopedistou. V každém případě platí-li to, že se těmi skladbičkami chtěl odstřihnout od tehdy tradiční salonní hudební produkce 80. respektive 90. let 19. století, gymnopediemi se to jednoznačně povedlo. Dnes se o ní hovoří spíš jako o předchůdkyních moderní ambientní hudby. Krátké, něžné, harmonicky bohaté a občas i neukotvené. Gymnopédie číslo 2 hraje Aldo Ciccolini.

Wolfgang Amadeus Mozart, Arieta Cherubina z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá Magdalena Kožená, Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang vische al fin je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. François Couperin od útlého dětství zastěňoval svého známého strýce Louise Couperina. A to nejprve jako varhaník a později i jako autor skladeb pro různé klávesové nástroje. Není divu, ještě dnes při jejich poslechu žasneme nad mistrovstvím a muzikalitou jejich autora. Poslechněme si první část z čembalového cyklu Les Folies Françoises, v nichž dává François Couperin 12 částem názvy související s pocity lásky. Toto je například La Virginité, panenství, nebo spíš možná panenskost. Hraje americká čembalistka Mitzi Meyerson.

Druhý z pěti Beethovenových klavírních koncertů byl ve skutečnosti zkomponován jako první v pořadí. To až pozdější vydání přineslo dodnes užívané pořadové číslo 2. Sám skladatel o něm neměl to nejlepší mínění, když psal vydavateli Hofmeistrovi, že zatímco za symfonii, septet a sonátu chce 20 dukátů, tento koncert stojí 10. Ale i hned přidal ujištění, že si jeho vydáním samozřejmě Hofmeister neudělá žádnou ostudu. Faktem je, že jde o mladistvé dílo 25-letého Beethovena, o jeho nejmozartovštější koncert, ale to přece vůbec není na škodu, naopak. Poslechněme si jiskřivé rondo v 6/8 rytmu, v jehož tématu někteří slyší kukačku. Máme tu výtečnou nahrávku amerického pianisty Stevena Labina, Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Montého duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Nyní se dopřejeme vivaldiovské, chtělo by se říci přímo benátské baroko. Svěží a ne zas tak často slýchaný zvuk sopraninové flétny. I pro ní napsal Antonio Vivaldi koncert, dokonce hned tři, které najdeme mezi 500 dalších koncertů, pod nimiž je podepsán. Tady je třetí část z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo C-dur. Peter Holstlák, zobcová flétna a soubor The Parley of Instruments.

Václavu Janu Tomáškovi se v Praze na počátku 19. století přezdívalo hudební papež Prahy. Byl to pedagog, klavírista, skladatel, ale především osobnost, u níž si v Praze té doby podávali dveře nejvýznamnější hudební postavy té doby, které do Prahy zavítali. Tomáškův názor rezonoval pražským tiskem a na Tomáškových salonech zněly především Tomáškovy skladby. Například takový Král duchů, Erl König, píseň na Goethův text, je skutku pozoruhodné dílo. Poslechněte si, jak je zpívá Renata Pokupič, již doprovází klavírista Roger Vignolet.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus.
1: Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

0: Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela.
1: Z dnešního pohledu je Reicha ceněn zejména jako hudební teoretik a pedagog, jehož práce se mnohokrát vydávaly a překládaly, ať už šlo o jeho pojednání o melodii, o harmonii nebo o kontrapunktu. Tady byla Reicha nejradikálnější v zásahu do stavby fugy. Jeho nový systém fug obdivovali i Berlioz nebo Liszt. Reichovy teoretické práce pečlivě studoval Bedřich Smetana. A my si teď ten nový systém fug můžeme přiblížit alespoň jednou z 630 klavírních fug, v nichž je veškerá Reichova teorie otištěna prakticky. Milan Langer hraje fugu číslo 9 G-moll na téma Domenika Scarlattiho.

Velikán italské opery Giuseppe Verdi se klonil spíš k tragickým příběhům. Ony se ty dojemné, táhlé, intimní árie a melodie anebo vypjaté dramatické scény možná psali Verdimu snadněji. A tak ve většině jeho oper na konci posledního dějství někdo umírá. Abigail v Nabukovi, Ernány, Macbeth, Rigoletto, Leonora a Manrico v Trubadurovi, Violeta v Traviatě, Aida i s Radamesem. A také poslední Verdiho opera Falstaff, lyrická komedie, skutku vzácným a vítaným šťastným završením jeho bohaté operní tvorby. Ostatně libretista Boito Verdiho přemlouval ke kompozici Falstaffa slovy: je to jediná cesta, jak skončit ještě lépe než v Otelovi, slavný konec s Falstaffem. Poté, co jsme v lidských srdcích probudili hrozné výkřiky a nářky, nyní můžeme končit huronským smíchem, to všechny překvapí. A bezmála 80letý Verdi odpověděl: milý Boito, amen, staniš se, dělejme Falstaffa. A stalo se a svou poslední operou se velikán tohoto žánru Verdi rozloučil se světem s úsměvem. Jednu z árií, Fordův monolog ze druhého dějství, zařadil na svůj operní kompakt se Sočerem a Ondrejem Lenárdem baritonista Adam Plachetka. Yes.

babbe. Affiderei la mia birra a un tedesco.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Vynikající francouzská čembalistka Blandine Verletová nám teď nabídne hudbu svého krajana, barokního skladatele a vysoce ceněného čembalisty a varhaníka jménem Jean-Louis Marchand. V čembalu zdatně konkuroval velkému Françoise Couperinovi. Ve varhaní improvizaci se ale prý raději vyhnul plánovanému souboji s Johannem Sebastianem Bachem. Tak teď tedy Marchandovo čembalo, Almanda ze svity G-moll.

Giacomo Puccini, árie Cavaradossiho z třetího dějství opery Tosca. Zpívá Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr řídí Nicola Rescino.

Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Tamína z prvního dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Fritz Wunderlich, berlínské filharmoniky řídí Karl Böhm.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš dnešní blok zahájíme symfonií číslo 48 C-dur Josefa Haydna, která vznikla patrně roku 1769. Je známá pod přízviskem Marie Terezie, které však nepochází od autora a jeho souvislost s císařovnou není doložena. Slavnostní ráz díla podtrhují náročné party lesních rohů ve vysoké poloze. Zahraje nám ji soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.

0: Vyslechli jsme Haydnovu symfonii číslo 48 C-dur zvanou Marie Terezie v interpretaci orchestru The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a dechové nástroje napsal Igor Stravinský v letech 1923 až 1924. Patří k hlavním dílům jeho neoklasicistního období a při pařížské premiéře hrál sám skladatel sólový part pod taktovkou Sergeje Kusevického. V našem pořadu jej přednese Stephen Osborne se skotským symfonickým orchestrem BBC, který řídí Ilan Volkov.

0: Koncert pro klavír a dechové nástroje Igora Stravinského přednesli Stephen Osborne a skotský symfonický orchestr BBC pod vedením Ilana Volkova.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jedenáct čendoských antemů napsal Georg Friedrich Händel v letech 1717 až 1718 pro Jamese Bridgese, pozdějšího vévodu z Čendosu. Jejich komorní obsazení odpovídalo možnostem jeho

kapely, která účinkovala v kostele svatého Vavřince poblíž sídla v Canons. Z této kolekce uslyšíme pátý anthem I will magnify thee, tedy česky Budu tě velebit. Vokálně instrumentální soubor The Sixteen řídí Harry Christophers.

0: Pátý čendovský antem I Will Magnify Thee Georga Friedricha Händla přednesl soubor The Sixteen, který řídil Harry Christophers.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violončelo S-dur opus 97 napsal Antonín Dvořák v létě roku 1893 v americkém Spillville. V durové části tématu variační pomalé věty využil melodii, kterou původně zamýšleli jako návrh nové americké hymny. Kvintet přednesou Jeruzalémské kvarteto a violistka Veronika Hagen.

0: Smicový kvintet S dur opus 97 Antonína Dvořáka předneslo Jeruzalémské kvarteto spolu s violistkou Veronikou Hagen.
1: Český rozhlas D dur.
0: Taneční svitu pro orchestr napsal Béla Bartók roku 1923 k 50. výročí sjednocení měst Budína a Pešti v dnešní Budapešť. Melodický materiál Bartók utváří po vzoru lidové hudby různých národů a jednotlivé tance propojuje návraty společného motivu. Kromě převažujících intonací maďarských se tu setkáme i s melodickými obraty rumunskými a arabskými. Taneční svitu nám zahraje Symfonický orchestr NHK, který řídí Pavo Jervy.

0: Taneční svitu Bély Bartóka přednesl symfonický orchestr NHK pod vedením Pava Jervyho.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kantátu Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust napsal Johann Sebastian Bach pro šestou neděli po svaté trojici roku 1726. Její titul můžeme přeložit jako Blažený klide, milovaná rozkoši duše. Celá pětivětá kantáta je svěřena sólovému altu a významnou sólovou úlohu v něm mají také varhany. Sólový part přednese Magdalena Kožená, soubor Muzika Antiqua Köln řídí Reinhard Gebel.

0: Kantátu Johanna Sebastiana Bacha Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust přednesla Magdalena Kožená se souborem Musica Antiqua Köln pod vedením Reinharda Göbla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Variace na Haydnovo téma napsal Johannes Brahms roku 1873. Téma označené jako chorál svatého Antonína převzal z dechového divertimenta tehdy připisovaného Haydnovi, ale jeho skutečný autor zůstává neznámý. 8 variací završuje rozsáhlé finále ve formě pasakalie. Brahmsovy variace nám zahraje orchestr London Classical Players, který řídí Roger Norrington.

0: Brahmsovy variace na Haydnovo téma přednesl orchestr London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní svitu Náhrobek Kuprénu vkomponoval Maurice Ravel v letech 1914 až 1917. V šesti větách navázal na francouzskou barokní tradici a každou z nich věnoval památce některého ze svých přátel padlých v první světové válce. Svitu přednese Bertrand Chamaillou.

0: Ravelovu klavírní svitu Náhrobek Kuprénův přednesl Bertrand Chamaillou.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Serenádu D-dur pro orchestr s kechlovým číslem 320 dokončil Wolfgang Amadeus Mozart v Salzburgu v srpnu 1779. Sedmivěté dílo získalo přízvisko Serenáda s poštovským rohem podle sólového nástroje, který se ozve ve druhém triu druhého menuetu. Part poštovského rohu zahraje David Blackadder, orchestr Academy of Ancient Music řídí Christopher Hugwood.

0: Mozartovu serenádu D-dur s poštovským rohem přednesli David Blackadder na poštovský roh a orchestr Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hagwooda. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Na úvod našeho pořadu vyslechneme skytskou svitu, kterou Sergej Prokofjev dokončil roku 1915 z hudby k neuskutečněnému baletu Alla a Lolly. Symfonický orchestr města Birminghamu řídí Simon Rattle.

0: Skytskou svitu Sergeje Prokofjeva zahrál symfonický orchestr města Birminghamu pod taktovkou Simona Rattla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Patnáct variací s fugou S-dur napsal Ludwig van Beethoven roku 1802. Dílo začíná neobvykle. Nejprve se rozvíjí samotná basová linka a teprve poté zazní vlastní melodie tématu. Obojí Beethoven převzal z finále svého baletu Stvoření Prometeova. Stejný hudební materiál později využil také v závěrečné větě třetí symfonie S-dur zvané Eroika. Právě podle této souvislosti získali klavírní variace své dnes běžně užívané označení variace Eroika. Nejde tedy o původní Beethovenův název. Klavírní variace vznikly dříve než symfonie, která jim propůjčila své jméno. Na kopii klavíru Konráda Grafa je nyní přednese Ronald Brautigam.

0: 15 variací z fugu S-dur, zvaných Eroika, dílo Ludwiga van Beethovena, přednesl na kopii klavíru Konráda Grafa Ronald Brautigam.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dixit Dominus dokončil Georg Friedrich Händel v Římě v dubnu roku 1707 a je prvním z řady jeho velkých latinských liturgických děl. Vyslechneme jej v nastudování Johna Eliota Gardinera se sborem Monteverdi Choir a orchestrem English Baroque Soloists.

0: Doznělo Handlovo Dixit Dominus v provedení Monteverdi Choir a English Baroque Soloists. Dirigentem byl John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jazzový balet s názvem Kuchyňská revue, jehož aktéry jsou nejrůznější kuchyňská náčiní, zkomponoval Bohuslav Martinů roku 1927 pro neobvyklou kombinaci šesti nástrojů – klarinet, fagot, trubku, housle, violončelo a klavír. Významnější než kuriózní dadaistický námět je jeho hudba, v níž Martinů s velkou bravurou zpracoval prvky jazzu, které jedinečným způsobem promíchal s českou lidovou melodikou i názvuky na baroko. Pro koncertní účely sestavil Martinů z hudby baletu ještě čtyřvětou svitu, která je dnes hrána nejčastěji. My si však poslechneme celý balet v jeho první kompletní nahrávce, kterou roku 2004 pořídil Christopher Hugwood z členy České filharmonie.

0: Jazzový balet Bohuslava Martinů Kuchyňská revue v jeho kompletní podobě zahráli členové České filharmonie pod vedením Christophera Hagwooda.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 4 A-dur, zvanou Italská, dokončil Felix Mendelssohn Bartholdy roku 1833. Podnětem k jejímu vzniku byla cesta po Itálii, během níž skladatel vstřebával dojmy z tamní krajiny, umění i každodenního života. Jeho okouzlení se promítlo do jasných orchestrálních barev i strhujícího tanečního temperamentu hudby. Londýnský symfonický orchestr bude řídit John Elliot Gardiner.

0: Mendelssohnovu čtvrtou symfonii A-dur, zvanou Italská, přednesl londýnský symfonický orchestr, dirigentem byl John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Gloria D-dur Antonia Vivaldiho vzniklo patrně kolem roku 1715 pro benátský ústav Ospedale della Pietà. Vyslechneme jeho nahrávku se solisty Deborah York a Patricia Bicire soprán, Sara Mingardo alt, sborem Academia a souborem Concerto Italiano. Provedení řídí Rinaldo Alessandrini.

0: Gloria D. dur Antonia Vivaldiho přednesli Deborah York a Patricia Bicire, soprán Sara Mingardo alt, sbor Akademia a soubor Concerto Italiano řídil Rinaldo Alessandrini.
1: Český rozhlas D. dur.
0: Sonátu pro housle a klavír G-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni v dubnu roku 1781. Dílo zaujme výraznými náladovými kontrasty a neobvyklou větnou stavbou. Po pomalém úvodu přichází dramatické allegro ve stejnojmenné molové tónině. Druhou větu tvoří variace na zpěvné téma, jehož začátek svým harmonickým průběhem připomíná staré variační schéma zvané romaneska. Sonátu přednesou houslistka Isabelle Faust a Alexandr Melnikov na kopii klavíru Antona Waltra.

0: Sonátu pro housle a klavír G-dur Wolfganga Amadea Mozarta přednesli Isabelle Faust na housle a Alexandr Melnikov na repliku klavíru Antona Waltra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Orchestrální svitu Planety zkomponoval Gustav Holst v letech 1914 až 1916. Podněty z hudby Stravinského, Schönberga a Debussyho v ní přetavil ve svébytný hudební jazyk, který později výrazně ovlivnil také tvorbu filmových skladatelů. Při práci na prvních Hvězdných válkách použil George Lucas části této svity jako dočasný hudební doprovod ještě před vznikem původní hudby Johna Williamse. Přes tuto souvislost však Holstovy Planety nepředstavují hudební obrazy vesmíru. Skladatele inspirovala především astrologická symbolika jednotlivých planet spjatá s antickou mytologií. Sedm částí svity tak zachycuje různé povahy a nálady – od hrozivého Marta, nositele války, přes pokojnou Venuši až po tajemného Neptuna. Bergenský filharmonický orchestr a ženské hlasy Bergenského filharmonického sboru a sboru Edvarda Grieg řídí Andrew Litten.

0: Dozněla svita planety Gustava Holsta v podání Bergenského filharmonického orchestru a ženských hlasů Bergenského filharmonického sboru a sboru Edvarda Grieg'a. Provedení řídil Andrew Litton. Tímto dílem jsme také ukončili tento blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

nezná hranice a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Vždy je osvěžující, když hudbu starých mistrů vezmou do rukou novodobí mistři, kteří se dohloubky zajímají o to, jak se takzvaná stará hudba kdysi skutečně provozovala. Jedním z ansámblů, které mají v této oblasti světové renomé, je britská Academy of Ancient Music, tedy Akademie staré hudby, kterou už v roce 1973 založil a 33 let vedl čembalista Christopher Hogwood. Do konce svého života, do roku 2014, byl čestným dirigentem souboru, který bravurně nahrál tisíce děl 18. století, včetně těch od naturalizovaného Angličana Georga Friedricha Händla. Jak si poslechneme teď? Vodní hudba D-dur, světa číslo 2, pátá část. Na dobové nástroje hrají členové Hogwoodovy akademie.

Ve třídobém metru se odehraje příštích pár minut na D-dur. Čeká nás vídeňský valčík. Ovšem nikoli od žádného jeho velikánů z Vídně, nýbrž z pera britského skladatele 20. století Benjamina Britna. V roce 1937 měli premiéru na Salzburském festivalu jeho variace na téma Franka Bridge. Britnovi bylo 24 let a tímto dílem vzdal hold svému učiteli, skladateli Franku Bridgeovi, když si pro téma variací vybral motiv z Bridgeova smyčcového kvartetu Tři idyly. Variace měly v Salzburku velký úspěch. Pro mladého Britna první mezinárodní úspěch. V každé z 10 částí Britten zároveň ukazuje na jednu z bridgeových vlastností. Jsou tu jeho energie, šarm, schopnosti, vitalita a v části Vídeňský valčík je to jeho entuziasmus. Tady je v nahrávce norského komorního orchestru s první houslistkou Ionou Brown.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Luigi Boccherini, smyšcový kvintet E-dur, finální věta, rondo, hraje Pro Arte Antiqua Praha.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Velikán italské opery Giuseppe Verdi se klonil spíš k tragickým příběhům. Ony se ty dojemné, táhlé, intimní árie a melodie anebo vypjaté dramatické scény možná psali Verdimu snadněji. A tak ve většině jeho oper na konci posledního dějství někdo umírá. Abigail v Nabukovi, Ernani, Macbeth, Rigoletto, Leonora a Manrico v Trubadurovi, Violeta v Traviatě, Aida i s Radamesem. A také poslední Verdiho opera Falstaff, lyrická komedie, skutku vzácným a vítaným šťastným završením jeho bohaté operní tvorby. Ostatně libretista Boito Verdiho přemlouval ke kompozici Falstaffa slovy: je to jediná cesta, jak skončit ještě lépe než v Otelovi, slavný konec s Falstaffem. Poté, co jsme v lidských srdcích probudili hrozné výkřiky a nářky, nyní můžeme končit huronským smíchem, to všechny překvapí. A bezmála 80letý Verdi odpověděl: milý Boito, amen, staniš se, dělejme Falstaffa. A stalo se a svou poslední operou se velikán tohoto žánru Verdi rozloučil se světem s úsměvem. Jednu z árií, Fordův monolog ze druhého dějství, zařadil na svůj operní kompakt se Sočerem a Ondrejem Lenárdem baritonista Adam Plachetka.
2: Sogno

Johann Heinrich Schmelzer, Balletto di Pastori e Ninfe, pro dvoje housle, dvě violy a basso continuo. Hraje Freiburský barokní koncert.

Teď si dopřejeme tóny a barvy a temperament španělské prostřednictvím jednoho z nejzajímavějších a nejpopulárnějších španělských skladatelů 20. století, Joaquina Rodriga. Je autorem asi 200 kompozic a je třeba jedním dechem dodat alespoň dvě zajímavosti. Rodrigo byl od dětství slepý a své pozoruhodné dílo zapisoval brailovým písmem. A za druhé, i když je dnes spojován především se skvostnými kompozicemi pro kytaru a hodně přispěl k etablování kytary coby koncertního nástroje na klasickém pódiu, sám na tento nástroj prý neuměl ani zabrnkat. Nejslavnější skladbou Joaquina Rodriga je Concierto de Aranjuez, krásou rokokového paláce v Aranjuezu inspirovaný třívětý koncert. Krajní věty jsou temperamentní a plné tanečních rytmů, překrásná volná věta uchvacuje svou melodií, jemnou instrumentací i dvojzpěvem kytary a anglického rohu. Poslechněme si. Na kytaru hraje Julian Bream, Evropský komorní orchestr vede John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Walter Gieseking nám zahraje první píseň z 5. sešitu písní Bezeslov Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Jak řekl kdysi svým posluchačům na Pražské konzervatoři Antonín Dvořák, Mozart je sluníčko. A tak věříme, že Mozartova hudba vždy potěší i vás. Teď to bude Rondo, třetí věta třetího koncertu pro lesní roh a orchestr, který Mozart napsal v 80. letech 18. století ve Vídni pro výtečného hornistu Josefa Lloyd Gabba. Mimochodem, pokud se vám téma Ronda bude zdát povědomé, vězte, že je to reminiscence rondového tématu z Mozartova 22. klavírního koncertu z téže doby. Nám hrají waldhornista Petr Miloš a muzicí de Prag.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Henry Purcell, třetí věta ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur, hraje Maurice André, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků. A tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor, v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde v onom létě válečného roku 1917 se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: A teď Jakob Handl Galus, autor bezmála 600 děl, převážně vokální polyfonie. Ze skladatelského odkazu, tohoto původem slovinského skladatele, který v 16. století působil kromě Vídně také v Olomouci a nakonec v Praze, co by varhaník kostela svatého Jana na Zábradlí, si poslechneme asi 4minutové moteto Ecce quo modo moritur justus, velkopáteční responsorium Hle, jak umírá spravedlivý. Zde Handl Galus neexponuje téměř žádný kontrapunkt, spíše je zde patrný vliv benátského stylu. Jde o homofonní skladbu, hlasy většinou postupují spolu v akordické sazbě a Galus si pouze hraje s ozvěnami a dynamickými kontrasty. Zpívají nám ljubljanští madrigalisté.

Johann Sebastian Bach, symfonia z kantáty Gleich wie der Regen. Akademii Byzantínu řídí Ottavio D'Antoni.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho Jubilate Deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Orchestrální světa planety Angličana Gustava Holsta hledí na vesmír spíše z astrologického než astronomického úhlu. Merkur je tu vyobrazen jako okřídlený posel. Filharmonia Orchestra řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

Jako všichni instrumentalisté, i harfisté a většinou harfistky mají své oblíbené skladatele, kteří jim zkrátka napsali ta nejkrásnější díla. Z barokní éry asi většina hráčů na harfu zmíní na předních místech harfový koncert B-dur Georga Friedricha Händla. On je totiž skutečně obdivuhodně půvabný. Tady je finální věta, v níž harfu rozezní Ursula Holliger a The English Concert vede Trevor Pinnock.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Josef Mysliveček, árie krétského krále Líkida z opery Olympiáde. Zpívá Filip Jaruský, řídí Václav Lux.

Jan Václav Kalivoda byl především vynikajícím houslistou, mimochodem jedním z historicky prvních studentů a absolventů Pražské konzervatoře, na níž vstoupil hned v roce jejího otevření 1811. Houslisté tedy dobře znají Kalivodův příjemný repertoár, ale tento mistr první půle 19. století napsal i ceněné kousky pro jiné nástroje. My si teď například poslechneme skvostnou introdukci a rondo pro lesní roh a orchestr F-dur. Hrají Radovan Vladkovič a Hamburský symfonický orchestr. Diriguje Johannes Mézus.

teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum. Zpívá Virgil Hartinger, ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

Virtuózy di Praga, řízení Oldřichem Vlčkem, teď zahrají ze cyklu Čtvrtročních dob z části Zima druhou větu. Napsal to Antonio Vivaldi.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Charlie Chaplin, dvě části z hudby k filmu Moderní doba. NDR Radio Filharmonii řídí Timothy Brock.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarova svatba. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr, řídí Sir George Scholty.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Tomáš Výšek teď zahraje klavírní skladbu Zahradní slavnost z cyklu Malířské studie Zdeňka Fibicha.

Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto prosmíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje koncerto vokále.

Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 100 G-dur, vojenské. The Chamber Orchestra of Europe řídí Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Teď to bude Jakob Hassler, německý skladatel pozdní renesance, mladší bratr Hanse Lea Hasslera a Kaspara Hasslera. Přičemž všichni tři bratři byli za své zásluhy na hudebním poli povýšeni císařem Rudolfem II. Do šlechtického stavu. Bratrům se připisuje zásluha na stavění základů německého barokního slohu, který obohacovali zkušenostmi nabitými v Itálii. Jakob je autorem řady vokálních děl a z instrumentálních děl pro klávesové nástroje se nám jich dochovalo toliko 7. 3 ričerkáry, fuga, fantazie, kancona a následující tokáta in E, kterou hraje na loutnový spinet Barbara Maria Willi.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci.
1: Za malou chvíli se vlny stanice D-dur rozeznějí tóny skladatele a violončelisty France Danciho, který jako mladý poznal Mozarta, byl současníkem Beethovena, z jehož novátorského díla měl smíšené pocity a posléze se stal mentorem mladého Karla Marie von Webera. Z díla samotného Danciho stojí za pozornost hlavně jeho rozkošné dechové kvintety a vůbec vše, v čem figurují dechové nástroje. Třeba taková fantazie na téma slavné árie, v níž Giovanni motá hlavu Cerlíně v Mozartově opeře Don Giovanni La Cida rem la mano. Hrají klarinetistka Sabine Mayer, württemberský komorní orchestr řídí Jörg Ferber.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Americký minimalista Philip Glass a jeho hudba k filmu Hodiny. Hraje Michael Reisman a Lyric Quartet.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Belmonta z prvního dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Plácido Domingo, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Cohn.

Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím. César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Slovo poloha je odvozeno od slovního základu leh a od slovesa ležeti. Ti z nás, kteří nahlédli do staroindického v sanskrtu psaného textu Kama Sutra, dobře vědí, že mnohé zde nabízené polohy nemají s ležením vůbec nic společného a že jde často o velmi krkolomné pozice, při nichž občas skutečně dochází k lámání krku. V hudbě je to podobné. Každý nástroj má nějakou střední tónovou a výrazovou polohu, v níž zní přirozeně. Občas však po nástroji a jeho pánovi skladatelé chtějí krkolomnosti, při nichž se musí vyšplhat do extrémních výšek, nebo naopak sestoupit do hloubky až na hranici fyzických a fyzikálních možností. Takovými případy se dnes budeme zabývat. A abychom nezůstávali jen u milostných technik, příště se podíváme na city, též extrémní. Teď vám však nabízím velmi drastickou scénu, kterou snesou jen silné povahy. Odehrává se v hudební pohádce Jak se kontrabas zamiloval, kterou napsal můj otec.
1: A tu se vám stalo, že se ten kontrabas do pikoli zamiloval? Byl z ní celý pryč. Vzdychal, vzdychal a koulel očima. Pikola se mu smála.
2: Blázinku, my se přece k sobě nehodíme. Já jsem malinká, ty velký a tlustý. Já zpívám tenouce a vysoko, ty bručíš jako medvěd.
3: Však já taky umím zpívat vysoko, řekl kontrabas a vypěl hruď.
2: To je pořád ještě hluboko proti mně, pískala pikolka.
3: Však já můžu ještě výš, zvolal nešťastný kontrabas.
2: Kde pak? Smála se pikolka. Mě nedostihneš.
3: A dostihnu, dostihnu, křičel kontrabas už celý spocený. Postavil se na špičky a zaťal zuby.
2: Smála se pikolka, jen se neuškryť.
1: Klarinetovi bylo už chudáka kontrabasu líto a pošeptal mu: ty zkus si víc natáhnout struny. Čím víc je napneš, tím ti budou hrát výš.
3: Tak jo,
1: řekl kontrabas a začal kroutit kolíkem.

ano, kontrabas by se neměl tolik přepínat, je to nebezpečné. Občas to však po něm chtějí i komponisté. V koncertu pro kontrabas a orchestr Karla Dieterse von Dietersdorf se levá ruka kontrabasisty občas šplhá tak vysoko, že se skoro dotýká místa, kde jezdí smyčec po strunách.

V historii se mnohokrát změnila funkce některých nástrojů. Kontrabas byl až do klasicismu považován za čistě doprovodný nástroj a najednou se ukázalo, že může hrát i virtuózní solo v koncertu. Zatímco trubka je v romantickém orchestru instrument, řekněme, mezzosopránový, v baroku byla považována za čistě sopránový nástroj, rovnocenný flétně. V partituře se psala na nejvyšším řádku. Všichni jistě žasneme, do jakých výšin se trubka vypíná v Bachově druhém braniborském koncertu. V jedné své skladbě však Bach své nároky na tento nástroj přece jen přehnal. Svou kantátu Der Himmel lacht uzavřel sborovým chorálem, nad nímž troubí, či spíše píská, trubkový protihlas. Bach měl ve svém orchestru slavného trumpetistu, o němž věděl, že zahraje i ony neslýchané pasáže kolem noty E3. Stalo se však neštěstí. Mistra trumpetistu při nich ranila mrtvice.

Podivuhodné věci se dějí v jazzových improvizacích. Ty vznikají přímo na pódiu jako produkty hráčské extáze. Nezáleží tu tolik na správné intonaci a kráse tónu, takže hráči mohou lámat rekordy bez jakýchkoliv estetických překážek. Takovéto zvuky lze vyloudit na altsaxofon, pokud ho v rukou třímá takový showman, jako je Jan Underwood.

Podivuhodný výkon pak můžeme slyšet na desce Big Bandu Gila Evanse, kde jistý pan Howard Johnson hraje své solo, věřte nevěřte, na tubu.

Až dosud jsem mluvil o nejvyšších polohách hudebních nástrojů. Měli bychom se přesunout na druhý konec. Hluboké rejstříky hudebních nástrojů nejsou tak výrazné a většina nástrojů má svou dolní mez pevně dánu buď nejhlubší strunou nebo délkou zvukového sloupce. Experimentovat však lze s hloubkou lidského hlasu. Stabat Mater pro tři smíšené sbory skladatele Krištofa Pendereckého začíná impozantními vibracemi vypjatých mužských hrudníků.

O podobné sestupy se pokouší hlavní postava Lotzringovy opery Car a tesař. Tady však pěvec přecení své síly a s nejhlubším tónem mu musí pomoci fagot. Ještě že mu mistr pěvec, zde pan Eduard Haken, slušně poděkuje.

Když už se v předchozí ukázce ozval přičinlivý fagot, věnujme mu více pozornosti. Igor Stravinský šokoval všechny své současníky, když své svěcení jara otevřel fagotovým C2. Prý ani mnozí fagotisté netušili, že takový tón se dá na fagot vůbec zahrát. Dnes je tato poloha pro fagot běžná a vyskytuje se v každé novější komorní skladbě. Přesto si vždy s potěšením vychutnáme tu nezvykle sevřenou, jakoby trochu nemocnou barvu fagotu, otevírající apoteózu země, probouzející se ze zimního spánku.

Svěcení jara je skladbou, která se snaží vyždímat z orchestru vše, co umí. Na mnoha místech Stravinský využívá příkrých kontrastů mezi nejostřejšími tóny pikol a vysokých trubek a dunivými hlasy kontrabasů, tuby a velkého bubnu. Účinky takového efektu na lidskou psychiku jsou známy. Při premiéře létaly vzduchem židle.

Mezi nejvyššími a nejhlubšími tóny symfonického orchestru zaje propast zhruba 6 oktáv. Co do rozsahu, orchestr předčí jenom varhany. Ty využívají celého slyšitelného zvukového pásma. Olivier Messiaen v jedné své skladbě Mysterium svaté trojice skutečně využívá krajních poloh tohoto královského instrumentu. Skladba je tříhlasá, jeden hlas se pohybuje v téměř ultrazvukové výšce, basy se plouží na hranici infrazvuku a třetí hlas se vznáší uprostřed vymezeného zvukového prostoru. V chrámu tato hudba zní skutečně mysteriózně. Nevím, kolik z jejího tajemství dokáže zprostředkovat rozhlasový přijímač.

Romantičtí skladatelé dbali na to, aby zvuk orchestru byl pěkně celistvý, aby v něm nebyly díry. Horní tónovou mez určovaly flétny, dolní kontrabasy, střední polohy pak vyplňovaly husté akordy lesních rohů a fagotů, popřípadě figurace viol. Kdo tohle dogma totálně rozbořil, byl Leoš Janáček. Jeho instrumentace se někdy zdá být velmi bizarní. Mezi melodií v nejvyšší houslové poloze a doprovodem kontrabasů, violončel a fagotů mnohdy zaje několika oktávový prázdný tónový prostor. Zvuk orchestru pak zní nesmírně vzdušně.

Na závěr však nabízím ještě jiného Janáčka, poněkud kuriózního. Soubor tvořený pikolou, čelestou, zvonkohrou a bubínkem je opravdu krajně nezvyklý, protože všechny nástroje jsou tónově posazeny velmi vysoko a jejich harmonii chybí bas. Ale Janáčkův dvouminutový pochod modráčků nás přesvědčí o tom, že skutečný skladatelský talent se projeví i v krajině nevýhodných podmínkách. V příštím Dakápu budeme v hudebních krajnostech pokračovat.

Frankfurt, který nezná hranice, a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a odléta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš dnešní pořad otevře tragická předehra D-moll Johannesa Brahmse. Skladatel ji napsal roku 1880 jako vážný protějšek své akademické slavnostní předehry. Dramatickým napětím a střetáváním prudkých a lyrických pasáží navazuje na tradici Beethovenových předeher, zejména Coriolana. Brahms však nesleduje konkrétní literární příběh. Tragický charakter vyjadřuje samotným hudebním děním. Dílo uslyšíme v podání švédského komorního orchestru pod vedením Tomase Dausgaarda.

0: To byla tragická předehra, dílo Johannesa Brahmse. Švédský komorní orchestr dirigoval Thomas Dausgaard.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Osmý smyčcový kvartet C-moll napsal Dmitrij Šostakovič roku 1960. Dílo se dočkalo řady úprav, z nichž nejznámější je verze pro smyčcový orchestr od Rudolfa Baršaje, uváděná jako komorní symfonie. Že tato hudba, tolik spjatá se zvukem smyčcových nástrojů, může stejně přesvědčivě vyznít i v čistě dechovém obsazení, dokládá úprava amerického fagotisty a pedagoga Marka Anthonyho Popkina pro klasické dechové kvinteto. Hudba v ní získává nové barevné odstíny a jednotlivé hlasy výraznější zvukové odlišení. V této podobě kvartet přednese český soubor Alinde Quintet.

0: Dozněl 8. smyčcový kvartet C-moll Dmitrije Šostakoviče v úpravě Marka Anthonyho Popkina pro dechové kvinteto v provedení souboru Alinde Quintet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 95 C-moll napsal Joseph Haydn roku 1791 během svého prvního pobytu v Londýně. Uslyšíme ji v podání německé komorní filharmonie Brémy pod vedením Páva Jervyho. Jejich pojetí má blízko k historicky poučené interpretaci. Smyčce užívají střídmé vibráto, orchestr hraje s jasnou artikulací a výrazným rytmickým členěním a protilehlé rozmístění prvních a druhých houslí zvýrazňuje dialog jednotlivých hlasů. Komorní souhra a citlivá práce s dynamikou nechávají vyniknout dramatickým kontrastům i Haydnovu osobitému humoru. Německou komorní filharmonii Brémy diriguje Paavo Järvi.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 95 C-moll Josefa Haydna v interpretaci německé komorní filharmonie Brémy, kterou řídil Paavo Järvi.
1: Český D-dur.

a skladatel Maurice Dirifflé, který s Poulenkem spolupracoval už při vzniku koncertu a pomáhal mu s volbou varhaních rejstříků. Právě v Dirifflého podání si nyní dílo poslechneme z nahrávky pořízené roku 1961. Spoluúčinkuje orchestr koncertní společnosti Pařížské konzervatoře, který diriguje Georges Prêtre.

0: Koncert pro varhany, smyčcový orchestr a tympány G-moll Francise Poulenca přednesli Maurice Dirifflet a orchestr koncertní společnosti Pařížské konzervatoře. Dirigentem byl Georges Prêtre.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní zazní výběr pěti různých motet Antona Brucknera z let 1861 až 1884. Ave Maria, tota pulcra es Maria, locus iste, os justi a Christus factus est. Zpívá Monteverdi Choir pod vedením Johna Eliota Gardinera. V motetu tota pulcra es Maria účinkují také tenorista Julian Podger a varhaník Ian Watson.

0: Pět motet Antona Brucknera přednesl Monteverdi Choir pod vedením Johna Eliota Gardinera. V motetu Tota Pulchra S. Maria spoluúčinkovali tenorista Julian Podger a varhaník Ian Watson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tři symfonické skici Moře komponoval Claude Debussy v letech 1903 až 1905. Soubor Le Siècle pod vedením François Xaviera Rota je přednesen na originálních francouzských nástrojích z přelomu 19. a 20. století, jejichž zvuk nám přibližuje barevnost orchestru Debussyho doby.

0: Debussyho tři symfonické skici Moře přednesl orchestr Le Siècle, dirigentem byl François Xavier Roth.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Balet Svatební košile podle Erbenovy balady zkomponoval Jan Novák roku 1954. Z jeho hudby skladatel sestavil pětivětou klavírní svitu, kterou nyní přednese skladatelova dcera Dora Novák-Wilmington.

0: Klavírní svitu z baletu Svatební košile Jana Nováka přednesla Dora Novák Wilmington.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Šestou symfonii A-moll, zvanou Tragická, komponoval Gustav Mahler v letech 1903 až 1904. Uslyšíme ji v interpretaci orchestru Musica Eterna, který roku 2004 v Novosibirsku založil řecký dirigent Theodor Kurencis. Jejich společnou práci charakterizují mimořádně důkladné zkoušky, soustředění na zvukový detail a intenzivní výraz. Orchestr Musica Eterna diriguje Theodor Kurencis.

0: Symfonii číslo 6 a mol Gustava Mahlera, zvanou Tragická, přednesl orchestr Musica Eterna pod vedením Theodora Kurencise. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Na úvod našeho pořadu vyslechneme skytskou svitu, kterou Sergej Prokofjev dokončil roku 1915 z hudby k neuskutečněnému baletu Alla a Lolly. Symfonický orchestr města Birminghamu řídí Simon Rattle.

0: Skytskou svitu Sergeje Prokofjeva zahrál symfonický orchestr města Birminghamu pod taktovkou Simona Rattla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Patnáct variací s fugou S-dur napsal Ludwig van Beethoven roku 1802. Dílo začíná neobvykle. Nejprve se rozvíjí samotná basová linka a teprve poté zazní vlastní melodie tématu. Obojí Beethoven převzal z finále svého baletu Stvoření Prometeova. Stejný hudební materiál později využil také v závěrečné větě třetí symfonie S-dur zvané Eroika. Právě podle této souvislosti získali klavírní variace své dnes běžně užívané označení variace Eroika. Nejde tedy o původní Beethovenův název. Klavírní variace vznikly dříve než symfonie, která jim propůjčila své jméno. Na kopii klavíru Konráda Grafa je nyní přednese Ronald Brautigam.

0: 15 variací z fugu S-dur, zvaných Eroika, dílo Ludwiga van Beethovena, přednesl na kopii klavíru Konráda Grafa Ronald Brautigam.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dixit Dominus dokončil Georg Friedrich Händel v Římě v dubnu roku 1707 a je prvním z řady jeho velkých latinských liturgických děl. Vyslechneme jej v nastudování Johna Eliota Gardinera se sborem Monteverdi Choir a orchestrem English Baroque Soloists.

0: Doznělo Handlovo Dixit Dominus v provedení Monteverdi Choir a English Baroque Soloists. Dirigentem byl John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jazzový balet s názvem Kuchyňská reví, jehož aktéry jsou nejrůznější kuchyňská náčiní, zkomponoval Bohuslav Martinů roku 1927 pro neobvyklou kombinaci šesti nástrojů – klarinet, fagot, trubku, housle, violončelo a klavír. Významnější než kuriózní dadaistický námět je jeho hudba, v níž Martinů s velkou bravurou zpracoval prvky jazzu, které jedinečným způsobem promíchal s českou lidovou melodikou i názvuky na baroko. Pro koncertní účely sestavil Martinů z hudby baletu ještě čtyřvětou svitu, která je dnes hrána nejčastěji. My si však poslechneme celý balet v jeho první kompletní nahrávce, kterou roku 2004 pořídil Christopher Hugwood z členy České filharmonie.

0: Jazzový balet Bohuslava Martinů Kuchyňská revue v jeho kompletní podobě zahráli členové České filharmonie pod vedením Christophera Hagwooda.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 4 A-dur, zvanou Italská, dokončil Felix Mendelssohn Bartholdy roku 1833. Podnětem k jejímu vzniku byla cesta po Itálii, během níž skladatel vstřebával dojmy z tamní krajiny, umění i každodenního života. Jeho okouzlení se promítlo do jasných orchestrálních barev i strhujícího tanečního temperamentu hudby. Londýnský symfonický orchestr bude řídit John Elliot Gardiner.